0: Jasne rozhodnou o těch moci. Independent dále píše.
1: Valenca naléhá na vedení, aby uznalo solidaritu jako legitimního zástupce pracujících. Zdá se, že stranické vedení přiznává, že by bylo snadnější zavádět informace.